0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Že vy přemýšlíte, že to otočíte a do práce dneska vůbec nepůjdete. No tak omluvenku na úterý 16. června může doktor Alban napsat, ten vás zdraví, 7 minut před 7 na Hit Radio 90, stejně jako Vláďa Řepka, dobré ráno. A o tom, jestli bude počasí stát za jednu tuhletu absenci, tak taky řeknu a taky se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Právě teď, Kubo.
1: Na dálnici D6 na 26. kilometru ve směru na Karlovy Vary za sjezdem na Kačice zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Dálnice je dočasně uzavřená. Na dálnici D2 na exitu 1 na příjezdu do Brna od Bratislavy na nájezdu na dálnici D1 se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A v Brně v Husovickém tunelu směrem na Žabovřesky blokuje pravý pruh nehoda. I tady dávejte pozor.
0: A Praha, ulice k Barandovu směrem do centra v dopravním omezení bouralo osobní auto s kamionem, tak počítejte s narůstající kolonou. Jeďte opatrně.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax sezóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
14: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.

0: 90.
1: V Čechách bude během dne více oblačnosti a srážek, Morava a Slezsko bude slunečnější. Teď ráno je jasno až polojasno, ale od západu budou přibývat oblačnost na celé území. Přehánky budou až večer. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě může být až 25.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásné ráno z Hitradia 90, je úterý 16. června, minutu před sedmou. Jak se vám líbí ten podzim na jaře? Nic moc, co? Já se jmenuji Vládě Řepka a mám pro vás dobrou zprávu. Déšť a svetry konečně schováme. Už za pár dní totiž zažijeme takovej ten totální zlom, kdy počasí odpálí opravdový tropy, které sami vydrží až do konce června. Jenže pozor, už teď meteorologové varují, že v červenci přijde další velký zvrat. Prozradím jaký, za chvíli. Teď jedeme Fatboy Slim.
0: Hit Radio 90.

0: 7.11, dobré ráno s Lenny Kravicem a Hit Rádiem 90. Úplně ho vidím, co má v tomhletom počasí na sobě. Ostatně asi jako vždycky boty z hadí kůže, džíny nebo kožený kalhoty velikosti tak maximálně 28 a volnou košili. Tak na dnešek bych typoval asi černou a přes židli má džínovou bundu. Před chvílí jsem sliboval, že se na nás valí tropy, až v červenci, že dojde ke zvratu a bude to lepší než v seriálu Dallas. Pokud plánujete dovolenou hned na začátek prázdnin, tak možná nechejte plavky na dně kufru. První polovina července má být totiž hodně studená, upršená a teploty sotva přelezou 20. Takže jestli chcete nachytat nějaký bronz, tak opalováky, alespoň faktor 90 a začněte možná už teď a za chvíli Chris Ria na Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Ekokom.
12: Tahitské léto v Aquapol Praha už je tady.
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapol Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
15: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátka. Devadesátky non-stop.

Na Hit Radio 90 několik vzpomínek v jednom 727, jednak na diskotéky z roku 97, kde se ve velkém Download Once Upon a Time pouštili. A určitě nemůžeme samozřejmě vynechat úžasnou Věru Špinarovou a samozřejmě film Tenkrát na západě, kolem kterého se tenhle ten celý hit točil. To byl takovej silný moment, ale proč si ho po ránu nedopřát? A vy víte, že my vám přejeme jen to nejlepší, že jo? Co třeba takový dva VIP lístky na činasky? Dali byste si? My máme a dáme a rozdáváme je celý tenhle týden a celý příští týden. A k tomuhle dárku od nás máte nejenom činasky na dohled a na doslech, ale můžete zažít západ slunce s drinkem v ruce na Open Air Leto 2026. Aktuálně máme ve hře lístky na sobotu 27.6. do zámecké zahrady parku Vlašim. Řeknu včas, co dělat, ale zapsal bych si naše číslo. To se může hodit, až budou hrát činasky. 720 868 636. Teď už pouštím Alanis Morissette a bude taky třeba Phil Collins na Hit Radio 90. Krásné ráno.

0: Kdybych to nevěděl, tak si myslím, i podle názvu, že Another Day in Paradise od Phila Collinse je filmová muzika. Není, naopak, film tímhletím skvělým názvem několik kolegů od filmu inspiroval. Dozněl v 7.40 na Hitradio 90. Dobré ráno. Spoustu muziky k filmům ale Phil Collins napsal, třeba k Tarzanovi z roku 99. A od té doby má v Hollywoodu i hvězdu na chodníku slávy. Dneska třeba o Philu Collinsovi od Verve a nebo třeba o Tupekovi se dozvíte v pořadu 3 ve 3 s Ivem Alačem. Tak to bylo takový poutání. Dál budeme hrát 90ky non-stop v českém éteru, jich hrajeme nejvíc. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Za chvilku.
1: To nejlepší z 90ek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

Do další hodiny míříme tanečním krokem a hitem Mucho Mambo od Shaft. Já jsem Vláďa Řepka, my jsme Hit Radio 90, je 7 minut před 7, jak bude, co se děje a taky jaký se jede, se dozvíte.

0: Na dálnici D10 na 3. kilometru za sjezdem na Radonice směrem na Prahu došlo k nehodě 5 aut, kolona má kolem 7 kilometrů. Na dálnici D11 na 6. kilometru směrem od Prahy do Hradce Králové stojí u krajnice nákladní auto s defektem, dejte pozor. A na trase ze Strakonic na Prahu za Jíloviště leží na silnici sražená srnka, tak i tady opatrně.
1: Ulice k Žižkovu Praha, tak tam jsou dvě havarovaná vozidla, překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností a na dálnici D35 v úseku mezi 283. a 290. kilometrem směrem od Olomouce na Ostravu probíhá přeprava vojenského tanku Leopard. Tak dbejte pokynů doprovodných vozidel a počítejte s pomalým provozem.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
12: Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu.
11: Naše rada zní:
13: Stěhování Krbec všechno zařídí.
11: stěhovanikrbec.cz
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
17: Senkor.
18: Lyže?
19: Happy Sport.
18: Dětské kolo?
19: Happy Sport.
18: Půjčovna?
19: Happy Sport.
18: Servis?
19: Happy Sport.
18: Bazár?
19: Happy Sport.
18: Šťastné dítě?
5: Happy Sport.
18: Happy Sport?
19: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
5: Happy Sport.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna, řekl to minister Bednárek. Bude záležet na tom, zda rezort dopravy získá dost peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Po dálnici D35 se bude dnes z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat 9 tanků a jedno vyprošťovací vozidlo. Budou nacvičovat jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9. a 15. hodinou na úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popolední objevilo slabé tornádo, způsobilo drobné škody. Je to 5. tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to premiér Starmer. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. A etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Rozhodnutí ještě není pravomocné.
2: V Čechách bude během dne více oblačnosti a srážek, na Moravě a ve Slezsku, tak tam bude slunečněji. Teď ráno je jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost na celém území, přeháňky budou až večer. Teploty nejvyšší až 23 v Čechách, na Moravě až 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Dobré ráno, minutu před 8. Jsme Hit Radio 90. Pokud nás posloucháte v dabu, tak by se mohla hodit následující informace z dálnice D6, kde došlo k nehodě osobního a nákladního auta, a to u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary uzavřelo. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru a neprůjezdná je mezi právě exity 25 a dalším. No, hrajeme dál. Nejvíc 90. v českém éteru Dream pro vás mám a taky za chvilku pár pozitivnějších informací. Mějte se, zatím krásné ráno.
0: Hitra.

0: aerolinkách nejvíc líbí. Takže třetí místo Cathay Pacific, druhý Singapore Airlines a třetí Qatar Airways. Takže naše evropská se do té trojky nedostala. K nám se probojují za chvíli Carapicho, Wet Wet Wet a Travis Knight, Radio 90. Krásné ráno.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
13: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
14: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tři minuty před půl devátou, příjemné ráno s Hitrádiem 90. V tomhletom hitu, co dozněl, se Travis vypsali ze zážitku, který jejich frontmana Frena potkal, když přijel na dovolenou do Izraele, kde celý týden pršelo. A to já znám seriál, kde je krásně všech 241 epizod. Znělka z něj už běží pode mnou a správně jste poznali, je to Pobřežní hlídka. A i ta je tématem nového dílu podcastu Vypalovačka, který najdete třeba na YouTube nebo na všech podcastových platformách. Tak my jsme celý napjatí, povídejte kolegové.
1: Já ten seriál mám jako spojený s jednou zásadní věcí a to jsou ty slow motion záběry. Ty pomalý záběry, kdy tam prostě jako běží 10 minut, fakt jako 10 minut ta Pamela Anderson s nějakým jiným fešákem, ať už to byl kdokoliv, po té pláži. A teď prostě opravdu jako běží a to je tak strašně pomalý a nekonečný.
2: To se dobře parodovalo potom.
1: Ne? Ano, velmi často se to parodovalo a to já jsem si teda z toho seriálu odnes jako první, krom toho teda jakože, jak Pobřežní hlídka může vyřešit stonásobnou vraždu nebo přepadení banky. Jako.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Celýho najdete na webu hitradio90.cz. Teď Cardigans, Love Fool.

0: Jsme Hit Radio 90, tohle je Honza Kalousek v 8.39. Stihl být zpěvákem, hercem, politikem, je manželem a tatínkem. Vysokou školu si dodělal až po 40. A i ty dlouhý vlasy mýval. Taková česká Cher, která dokazuje, tedy ten Honza náš, že nikdy na nic není pozdě a když vás něco baví, tak to začněte dělat. Já jsem Vláďa Řepka, dál vám budu hrát 90ky nonstop a pokračujem za chvilku. Opravdu za chvilku a bude třeba i Lucie a Lenka Dusilová sen.
1: Hitparáda Juročár se vrací každou středu a neděli na Hitrádiu 90.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hybrá

0: Lucie a Lenka Dusilová na Hitrádiu 90. 7 minut před 9. Koukneme se na to, jaké bude počasí, ale nejdřív na silnice.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 u sjezdu na Kbelskou došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Vozidla blokují dva jízdní pruhy, kolona se tvoří od zdib. Na dálnici D1 v Ostravě směrem na Brno se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky a policie a blokovaný je jeden pruh, kolona má asi 2 kilometry. A na trase Stachová na Novou Hospodu u odbočky na Částkov probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením.
0: Praha, ulice Na Slupy u křižovatky s Apolinářskou havarovala 2 osobní auta. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. A D1, 150,5 km ve směru na Brno. Porouchané vozidlo, tak tam také očekávejte zdržení.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně, aktivní park v Podolí. Žluté lázně, nejslunečnější léto v Praze.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Syndl X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Tohle není jen festival,
12: to jsou hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Na Moravě a ve Slezsku bude přes den slunečněji, v Čechách čekejte více oblačnosti, mohou se objevit i srážky. Zatím je jasno až polojasno, ale od západu bude přivídat oblačnost na celé území. Přehánky čekejte když tak až večer. Nejvyšší teploty 23 v Čechách, na Moravě až 25.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Je Radio 90, 2 minuty před 9, krásné úterý. A jak se to říká s tím králem? Král je mrtvý. Ať žije král, tak stejně tak i festival Rock for People. Po 5 dnech předevčírem skončil, ale už je jasný, že bude další. Příští bude 2. až 5. června 2027 a zahraje i americká kapela Blink 182. Já jsem Vláďo Řepka a je jasný, že Blink 182 vám za chvilku zahraju také, protože hrajeme devadesátky non-stop a teď ATB Don't Stop.
1: Hit Radio devadesátka.

0: 9.09, tohle je Dezre a ladí vás Hit Radio 90, krásné úterý. Komu bude fandit Dezre na mistrovství světa ve fotbale, tak to je možná asi zbytečná otázka, když se narodila v Londýně v Anglii, ale třeba jí to fotbalové šílenství úplně míjí, co já vím. Přiznám se upřímně, že jsem taky nejraději byl v bráně a drbal tam s holkama odvedle, kteří měli pozemkové práce. Ale tohle si zítra ujít nenechám. V 18 hraje česká repre proti Jihoafrické republice a druhý zápas českých fotbalistů bude pískat americká sudí Tori Pence. Duel na mistrovství světa bude řídit jako teprve druhá žena. Nějakou taky pro vás mám, třeba Latrišu McNeil za chvilku na Hit Radio 90.
1: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Léto v programu Hit Rádia 90 zastupuje po Latrish McNeil, Eros Ramazzotti a Tina Turner v 9.23. Pěkné úterý. Jestli chcete zažít léto na vlastní kůži, tak pro vás máme vstupenky na Činasky. Jsou dvě, jsou do VIP zóny, mají hodnotu 4000 korun. Tak uvidíme, jestli dneska dvě rozdáme. Kdyby náhodou, pište se někam číslo 720 868 636 a když by byla náhodou první signální, točte nás.

0: 9.35 na Hitradio 90. Michael Jackson. I o něm je jeden z dílů našeho podcastu Vypalovačka, kde řeší kolegové fenomény 90. let. Aktuálně třeba seriály. Od Pobřežní hlídky až po Přátele. Doporučuju, až se dneska odpoledne zatáhne a bude pršet, že se může zlepšit na náladu. Podcast Vypalovačka. Najdete ho na všech podcastových platformách, na YouTube, taky na našem webu Hitradio 90. A za chvíli dál hrajeme 90. non-stop. Madonna a Vogue bude.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pětibalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz
6: 90. jsou zpátky.

0: Tohle je John Cicada na Hitrádu 90, krátce před 10. hodinou. Podíváme se, jak bude, taky na silnice právě teď. Na Praze západ na silnici z velkých přílepů na Suchdol, konkrétně je to křižovatka na Horoměřice, se srazila dvě osobní auta, počítejte tady se zdržením.
1: Na dálnici D3 před Českými Budějovicemi na 137. kilometru směrem od Kaplice se srazila dvě osobní auta. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením. Na trase z Karlových Varů do Plzně u Kutče dejte pozor na sraženou srnku. A na příjezdu do Uherského Hradiště směrem od Uherského Brodu na úrovni Kunovic se srazilo osobní auto s dodávkou. Částečně tam blokují provoz, tak opatrně.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Sádka.
1: Dneska bude celý den polojasno až oblačno, postupně ale od západu zataženo, v podvečer dokonce s přeháňkami. Zajímá se určitě nejvyšší teplota 19 až 24, na Moravě bude 25.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Úterní dopoledne, 16. červnový den. Východní filozofie říká, že když vám není úplně do smíchu, tak se smějte na okolí aspoň očima. Tak já to tady budu zkoušet na mikrofon příští 4 hodiny, co budeme společně tady na Hitrádiu 90. S vámi už Markéta Rachmanová a tohle to je důvod, proč mít teď rádio pořádně na hlas.
0: Markéta Rachmanová, Hitrádio 90.

0: 10.10, Hit Radio 90, když už se Celine Dion odhodlala, že se vrátí na pódia po té pauze, že podnikne anabázi kolem velkých příprav a miliony fanoušků mají zájem to vidět, což dokazují ty nekonečně dlouhý podzimní online fronty, tak se koncerty přesouvají i na květen příštího roku. A Celine Dion je teďka vlastně takovou chodící reklamou na Paříž. Ještě když se vyfotí u okna s Eiffelovkou v pozadí na Instagram, tak je tam všechno, co má to město, který poslední roky trošku bojuje s navrácením lesku, prostě mít. 90 jsou za chvíli zpátky.
1: Hit paráda Juročár se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s

0: již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
3: Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hezký úterní dopoledne. Festivalová sezóna v Česku je slavnostně odšpuntovaná. A když zůstanu u téhletý vinný terminologie, tak to byla pořádná sabráž. 50 tisíc lidí na letišti v Hradci Králové, navíc ohlášený první headliner ročníku 27, Blink-182. Rolling Stones by taky rádi ještě vyrazili na turné samostatné, protože se nechtějí úplně dělit o mega pódium s 20 kapelama na festivalu. I když Mick Jagger připustil, že kdyby si mohl zahrát třeba s Linkin Park, anebo s Young Bloodem, tak by to byla výzva. Tak já myslím, že v případě Micka Jaggera je míč jenom na jeho straně.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: kamenná je levá.
1: Chlapkům těm ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou sortičku, na sportu.
0: Toužej po německém pasu.
1: Pasportu.

jsou levý. Šetřivý táta to neví, to kásy na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: A je AR taky zítra v 6 na trávníku fotbalového šampionátu proti naší repre. Včera mě tady pobavila jedna kolegyně. Já jsem si hele myslela, že kiraso je jenom to pití, co jsme míchali s džusem, a on je to i stáž. Ano, ostrov menší než Praha, ale evidentně okouzlil půlku fotbalového světa. Tak vidíte, i Zemák si u týmy čudy proklepnem. Do 11. na Hit Radio 90. Třeba Boy George. Hezký odpoledne.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky.
3: CZ.
6: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
7: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio.

0: Jedno z mála míst, kde nikdy nejste sami. Tak zpívá Saša, I feel lonely, jsou silnice a dálnice. Pozor, po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu na Olomoucku. Od 9 od rána jezdí 6 tanků Leopard. Nacvičují tady jízdu v koloně. 55-tunová vozidla po zhruba 9-kilometrové trase pojedou opakovaně až do 15. hodiny. No a ten nácvik jízdy v koloně díky tomu absolvují v úseku chvílemi i všichni ostatní řidiči, protože vyčleněný jízdní pruh nestíhá pojmout objem dopravy. Tak opatrně a ohleduplně. Kubo, co máš ty?
1: V Praze na Kbelské za nájezdem z Novopatské směrem na Letňany bourala dodávka s kamionem ve středním pruhu. Počítejte se zdržením v koloně od Hloubětína a od Novopatské. Na příjezdu do Pardubic směrem od Holic se srazila dvě osobní auta s dodávkou a zablokovaný je jeden pruh. Zdržíte se v koloně. A na příjezdu do Klatov směrem od Strakonic na kruhovém objezdu se srazilo nákladní auto s bagrem. Je tam policie, dejte pozor.
2: Svatební den jako z pohádky?
3: Lázně vráž u písku.
2: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
3: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
2: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
3: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
2: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
3: Lázně.vráž.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jasom!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
8: Jednoznačně je to spojením pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
7: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
8: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí tábor vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
7: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svojí práci rozumí. Více na proxy.cz.

0: Desátka.
1: Úterý bude polojasné až oblačné, postupně od západu zataženo s přeháňkami. Určitě vás zajímají teploty, budou maximálně na 24. Když budou na Moravě hodně dýchat, tak tam budou mít i 25.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Úterý v 11 už bychom mohli nějak smysluplně odpovědět na otázku, jaký máme den. Jde to? Může to být horší? Nebo už čekáte, až to dneska vypnete. Mimochodem, vypněte i mobil. Měli bychom si vybrat jeden den v týdnu a v podvečer ho prostě dát do polohy off. Jenže to nám potom utečou ty západy slunce jako obsah na sociální sítě, co? Těžká doba. Markéta s vámi, hezký úterý.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: jste dneska měli svůj příděl tabulkový čokolády. Posloucháte Hit Radio 90, 4 měsíce po děsivý nehodě při olympijském sjezdu se lyžařka Lindsey Vonn už může pohybovat bez berlí. Je zatím spousta dřiny, potu a samozřejmě určitě i slz. A i tenhle moment bude jistě součástí chystaného dokumentu. Ten už nějaký čas mají na Netflixu Take That a nebo YouTube. Obě tyhle party nás čekají za chvíli. Hit Radio 90.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostní?

0: roztech a žádný binec.
1: Změnili jste adresu,
2: stěhujte se bez stresu.
0: Naše rada zní,
3: Stěhování Krbec všechno zařídí.
4: stěhovanikrbec.cz
5: Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Thajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky thajského boxu, thajské masáže, thajská gastronomie, autentické thajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla, s náladou mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Posloucháte Hit Radio 90, kde hrajeme 90 non-stop, 11.27, tohle byl Nick Cayman. A 90-kový seriály, to je dostatečně velký fenomén na to, aby se o něm mluvilo v našem podcastu Vypalovačka. Každý týden ho pro vás chystám společně s Michalem Kleinem a Ivo Alačem. A probrali jsme ten, na který se teda spíš podle mě koukali naše rodiče nebo prarodiče, a to Dallas.
1: A největší sledovanost Dallasu byla 58. epizoda.
2: Já si tipnu, to byla ta smrt toho Bobbyho, který potom vstal z mrtvejch?
1: Nebyla, jo.
2: Mrtvej.
1: To jsem si myslela taky.
2: Fakt ne.
1: Ale počkej. V 54. díle seriálu Dallas, který se v Americe, jsme tady v Americe v roce 1980, pak se to tedy dostalo k nám, byla postřelena hlavní postava J.R. Kdo ho střelil, se ale diváci dozvěděli až po letní přestávce.
3: Ježiš.
1: Otázka, kdo střílel, vyvolala mezi diváky velikánský rozruch. Dokonce se tiskla trička s nápisem Who shot JR? Ty Američani jsou fakt jako blázni. Oni v tom celý prázdniny chodili. Normálně se o tom bavili v těch barech a hospodách, doma, v hospodách a tak dál. Kdo to teda byl? A když se potom vysílal ten díl s rozuzlením zápletky, tak si ho nenechalo ujít 53% domácností v celých Spojených státech.
2: Tyjo.
1: Což je podíl nasledovanosti 76%.
2: Wow.
3: Tyjo.
1: To je jako masakr.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Ladívá zítra Radio 90 na našich sítích, který se mimochodem vyplatí sledovat, protože tam pravidelně můžete taky vyhrávat. Dneska připomínáme jedny nedožitý 55. Tupac, jehož smrt je pořád ještě plná otazníků. Můžete si přečíst 5 věcí, co jste o Tupacovi nevěděli. Dáme si ho za chvíli s Dr. Dre. Markéta Rachmanová přeje hezký dopoledne.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.

0: To sú oni, Dr. Dre a Tupac, California Love. Trošku si myslím, že organizátoři letních olympijských her v LA v roce 2028 a po téhle melodii několikrát sáhnou během zahajovacího ceremoniálu. Protože už na tom, kdy se předávala olympijská štafeta Paříž versus LA, tahle písnička byla. Posloucháte Hit Radio 90, pojďme na silnice ze všeho nejdřív. Kromě Říži v Havlíčkově ulici u křižovatky s Velehradskou havarovala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte, že je tady zdržení. Jakube?
1: Na dálnici D1 na 313. kilometru ve směru na Brno stojí porouchaná dodávka, dejte tam pozor. Opatrně taky na D1 na 41. kilometru směrem na Prahu, tam máme taky nahlášené odstavené auto. Pokud jedete na trase z České Lípy na Mělník, tak pozor, dávejte u odbočky na Chlum, je tam na silnici rozsypané kamení. A na průtahu Náchoda v Běloveské ulici před kruhovým objezdem směrem od hranic s Polskem blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Počítejte s kolonou a se zdržením.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
15: 90.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není realita. Je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě končit tragicky. Od pondělí jsou vizuály na nádražích po celé zemi i na internetu. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou zahájili dvoudenní návštěvu Vysočiny. Začala v Národní atmosférické observatoři v Košeticích. Odpoledne prezidentský pár přivítají v diecézním centru života mládeže Mamre na Žďársku a zakončením dnešního programu je debata s místními. Zaměstnanci veřejnoprávních médií chystají výstražnou stávku. Reagují na včerejší rozhodnutí vlády, které ruší koncesionářské poplatky a snižuje oběma institucím rozpočty. Konkrétní informace ke stávce oznámí pořadatelé zítra. Právo cestujících v Evropské unii na finanční kompenzaci při více než 3-hodinovém zpoždění letů. To zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizace těchto pravidel od roku 2004.
2: Lucie, díky. Polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo s přeháňkami, nejvyšší teploty 19 až 24. Středa pak už bude polojasná a teploty půjdou nahoru, oblečení dolů 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Úterní poledne. Tak sledujte radar, jestli si chcete dát kafe na zahrádce, zatím se o těch vedrech jenom mluví. Zlom by měl přijít snad zítra. Markéta Rachmanová s vámi. Hezký úterý.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Jestli někdy uvidíte fotku, na které je Elton John, jak sedí v parku a hází drobky holubům, nevěřte tomu. Je to AI. Tenhle chlap se nikdy nebude chovat jako důchodce a vždycky bude nosit luxusní sportovní teplákovky a k tomu výrazný blejskavý brejle. Ty brejle, mimochodem, to je asi jediný spojovací prvek s nějakou seniorskou generací. Akorát, že Elton je rozhodně nemá s dioptriema. Posloucháte Hit Radio 90, Madonna nebo Bon Jovi za chvíli.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Kdyby z kosmetika, co má koule...

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos... Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
4: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
3: www.mirakulum.cz
5: 90 jsou zpátky.

Pěkný úterní odpoledne, posloucháte Hit Radio 90, taky Bon Jovi. A kdybyste se náhodou nudili, tak Google Earth otevřel virtuální nebe. Takže když si otevřete vy aplikaci, buď to na mobilu nebo na počítači, stačí si tam najít simulátor letu a v podstatě se z vás stane něco jako dron, co snímá krajinu z oblohy. Nic za to neplatíte, navíc šipkama můžete regulovat rychlost průletu, takže jestli máte zkušenosti s PlayStationem, bude to hračka. Teďka před prázdninama si tak můžete udělat takový cvičný výlet nad krajinou a zjistit, že třeba ta hora, ten kopec, kam vás chce vytáhnout manžel na túru uprostřed srpna, je fakt pro vaši fyzičku hodně vysoká. A nebo taky ne.

0: Posloucháte Hitrádio 90, tak Evangelis, od pátku za týden je vysvěcení. Tak zvažte, jestli vaše děti ponesou paní učitelce hrníček s nápisem nejlepší učitelka, anebo vonnou svíčku. Tohle je totiž nejméně chtěný dárek od žáků na konci školního roku. Oproti tomu květina, to je stálá klasika. Rockset taky, za chvíli na Hitrádio 90.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, krátce před 13. hodinou, než se podíváme na to, jaký nás čeká už zítra počasí. Se podíváme taky na silnice. Jakube, máš slovo.
1: Na dálnici D2 na 5. kilometru směrem od Brna na Bratislavu stojí u Krajnice nákladní auto s defektem. Na vozovce leží kusy pneumatiky. Dejte tam pozor. Na dálnici D6 na 7. kilometru směrem od Prahy probíhá vyšetřování nehody osobního auta. Počítejte tam s omezením. Na trase z Telče do Jindřichova Hradce u Studené se srazila dvě nákladní auta. Nehodu řeší policie. A v Praze v Legerově ulici ve směru do centra u křižovatky s Tyršovou zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s chodcem. S narůstající kolonou počítejte od Nusalského mostu.
2: XXL Výprodej v online shop.cz.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
10: Hit Radio 90.
11: Dneska je obloha ještě polojasná, ale spíš zatažená. Postupně od západu bude zataženo téměř všude s přeháňkami. Zajímá se určitě teplota 19 až 24. Středa ta už bude polojasná a teploty půjdou nahoru 25 stupňů.
10: Hrajeme vám 90 non-stop.
11: Tak jsme v další společné hodině, krátce před 13. v úterý 16. června. A když se podívám, co jsem to tady pro vás navařila, tak se musím pochválit. Jak je to třeba dlouho, co jste neslyšeli Markyho Marka? Bude za chvíli. Markéta Rachmanová s vámi.
10: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Takhle hraje Hit Radio 90, 9 minut po 13. Mark Wahlberg alias Marky Mark má ve své filmografii nejčastěji role policajtů anebo vojáků. V září jde do kin film podle skutečných událostí v 60. letech v Mississippi. A agenta FBI bude hrát, hádejte kdo? Ano, Mark Wahlberg. Od hudby už dal ruce pryč a jediný moment, kdy má v uších, je ve 4 ráno ve fitku, kdy to sdílí se svýma fanouškama na Instagramu. A musím teda říct, že na 55 vypadá velmi zachovale.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
5: Hej vy, ano vy, na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově, už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz, dárky s vlastním potiskem.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
7: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival. Festival.
8: Lyže?
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo?
9: Happy Sport.
8: Půjčovna?
9: Happy Sport.
8: Servis?
9: Happy Sport.
8: Bazár?
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
8: Happy Sport?
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Entrance a taky Rod Stewart na Hitrádiu 90. 13.23. Máme podcast, jmenuje se Vypalovačka. Je o fenoménech 90. let. Můžete ho poslouchat na všech podcastových platformách, taky na YouTube nebo na našem webu hitradio90.cz. Každý týden je tady nový díl a ten úplně nejnovější je o 90kových seriálech. Nejdřív probereme ty zahraniční, příští týden pak přijdou na řadu ty české. A řeknu vám, nebylo to jen tak vyznat se v těch hlavních postavách. Bylo jich fakt moc.
1: A něco takového byla ještě ta Manuela, ne?
0: Já jsem si totiž původně myslela, že Manuela byla nějaká sprosťárna.
2: To byla Emanuela.
0: To byla Emanuela.
2: To byla Emanuela. Manuela byla normální telenovela. To byla klasická telenovela Manuela.
1: Taky tisíc dílů, ne?
2: A pak ještě Divoký anděl. No Manuela byla ta slepá, ne?
0: Podle ne, to byla Esmeralda.
2: To byla Esmeralda.
0: Počkejte, pojďme si udělat pořádek v dívkách. Takže Manuela byla italsko-argentinská telenovela, pak byla teda Emanuela, to byla nějaká ta sprosťárna.
1: Jasně, a to byly filmy ze 70. let francouzský.
0: To se netahejme, jako dobře. Přes... A pak to byla Esmeralda, no, to byl vlastně taky takový ano. Ten železního kult, že jo?
1: A to byl ten anděl, ne?
0: Co si ne, to byla Natalia
2: anděl.
0: Oreiro.
2: Natalia Oreiro, Divoký anděl.
1: Esmeralda je hlavní postava seriálu Divoký anděl.
0: Kámo, ty chodí jenom do kina, na televizi vůbec nekoukej, ty si to vůbec nevyznáš.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: A co by to bylo za vypalovačku bez přátel? Dejte si to. Teď Rembrandt.

0: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
0: Devadesátky jsou zpátky.
6: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální Sputnik.

0: pro všechny, co někam pospíchají. Výborná věc, Rush Rush od Pauly Abdul, právě teď doznívá na Hit Radio 90. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné úterní odpoledne, máme 4 minuty před 14. A pokud pospícháte někam po silnicích a po dálnicích, tak je tady pro vás blok aktuálních informací.
1: Na pražském okruhu ve směru na letiště za nájezdem od Jesenice blokuje v koloně dva pruhy střed tří osobních aut. Chce to opatrnost i trpělivost. Na dálnici D5 na 7. kilometru směrem na Prahu stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Doporučujeme snížit tam rychlost. A s komplikacemi stále počítejte po nehodě dvou nákladňáků na trase z Telče do Jindřichova Hradce u Studené.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
12: Tahické léto v Aquapalas Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
15: Hausbrand Café, per favore?
16: Si, signora.
17: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
18: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: by mělo být i ve středu, ráno bude přechodně místy polojasno, jinak převážně oblačno až zataženo, objeví se přehánky, ojediněle bouřky, ty zejména odpoledne na severovýchodě, večer budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 20 až 25, na jižní Moravě teda může být až 27.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Koukám tady do playlistu toho našeho společného odpoledne na Hit Rádiu 90, no a jsem jako vždycky nadšený. Tak věřím, že to přenesu i na vás. Hrajeme prostě jenom ty nejlepší 90. A hned na úvod tady bude jedna fakt vymazlená.
1: Hit Rádio 90 a Ivo Alač.

0: Přitom teda má hodně bohatou kariéru. V 70. doprovázela Erika Claptona a dokonce mu pomohla napsat jeden z jeho největších hitů Lay Down Sally. Potom je Aretha Franklin, Alice Cooper, Belinda Carlisle a přispěla na několik 80-kových soundtracků. No a pak se Shaban Fahey vytvořila veleúspěšné duo Shakespeare Sister, které si tu na Hit Radio 90 taky často dáváme. No ale teď přišla na řadu úžasná solovka Marcely Detroit, I Believe. Za chvíli další skvělá dáma, Joan Osborne.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě.

0: dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90. Hey!

Na Hit Radio 90 úžasná věc I Swear od skupiny All For One doznívá přesně v půl třetí. Do konce této hodiny ještě zazní i Čnasky. Na jejich letní open air koncerty vám teď rozdáváme vstupenky na Hit Radio 90. V tomto týdnu konkrétně VIP lístky na příští sobotu do Vlašimského zameckého parku. VIP proto, že jsou do takzvané lounge zóny v prostoru pod pódiem s vlastním barem a toaletami a z dárky v podobě welcome drinku a upomínky od kapely. Zítra odpoledne si spolu oni zahrajeme, tak se těšte a mějte uložené naše číslo sem k nám do studia 720 868 636. Ale teď už je tady jiný český interpret, David Koller a jeho klasika Chci zas v tobě spát na Hit Radio 90.

0: Robbie Williams zpíval úžasnou věc She's the One na Hit Radio 90. No, pro Robbieho už je 20 let tou pravou Ida Field. Sdílí taky společnou lásku k fenoménu UFO a tak se dá předpokládat, že už viděli tu Spielbergovu novinku Den odhalení. A taky se dá předpokládat, že z ní taky úplně nebyli nadšený.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně v ráž u písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně Vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně.vráž.cz
5: 90 jsou zpátky.

0: Slibovaní činasky na Hitrádiu 90. Zítra budou v našem odpoledním playlistu ještě důležitější, protože vám přinesou vstupenky na koncert. Za chvíli 3 ve 3, ale teď už nám Eliška přináší info z dopravy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S kolonou počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Za sjezdem na Čechtice na 72. kilometru pracují v pravém pruhu silničáři. Provoz brzdí na 68. kilometru, zdržení je okolo 15 minut. Na D1 směr Brno zůstaneme. Na 73. kilometru došlo k nehodě. Ta blokuje levý pruh, i tady se drobně zdržíte. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu se tvoří kolona od 38. kilometru. Poskakovat v ní budete až k nehodě na 36. kilometru a ztratíte asi 10 minut. A komplikace hlásí i Pražský okruh. Kolona se tvoří ve směru z D1 na letiště, brzdí se hned za sjezdem na dálnici D1. Přejeme šťastnou cestu.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Ve středu by ráno mělo být přechodně místy polojasno, jinak teda přes den převážně oblačno až zataženo, objeví se přehánky, ojedinělé bouřky, ty tedy zejména odpoledne na severovýchodě, večer pak budou srážky od západu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty mezi 15 a 11 stupně Celsia, nejvyšší denní 20 až 25, na jižní Moravě až 27.
15: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, no a dnes konkrétně datum 16. června, kdy se stalo několik zásadních událostí v hudební historii v 90. Tak třeba přímo v 90. roce se v tento den dostali Roxette už po třetí na vrchol americké singlové hitparády, a to konkrétně s hitem Pretty Woman. 16. června 97 vyšel na singlu další z těch největších hitů dekády, Bittersweet Symphony od The Verve. No a na úvod si připomeneme den, kdy Phil Collins obdržel hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Bylo to v 99. a promovalo se tím vlastně i jeho zapojení do animáku Tarzan. Za tu písničku z něj, kterou si dáme, pak Phil dostal i Oscara.
16: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Set navázali na The Look a Listen to Your Heart a po třetí dosáhli na číslo jedna v Americe. Nakonec It Must Have Been Love byla druhá nejúspěšnější píseň celého roku po Hold On od Wilson Phillips. Na vrchol hitparády se dostali právě 16. června 1990. Ten stejný den v 97. vyšel single Bittersweet Symphony od The Verve. No a v 99. Phil Collins obdržel hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Bylo to v době, kdy promoval animovaného Tarzana s výbornou písní You'll Be In My Heart. Tolik dnešní 3 ve 3.
1: 3 ve 3. Na Hit Radio 90. Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Crowded House nabídli výbornou píseň Weather With You na Hit Radio 90. No a když už jsme u toho počasí, tak se dneska mluví hlavně o letošním návratu atmosférického jevu El Niño, který má prý být velmi silný, možná nejsilnější v zaznamenané historii. Co to znamená? Stoupne teplota vody v oceánu a někde v důsledku toho buď bude extrémní teplo a sucho, a jinde se musí počítat s vydatnými dešti a záplavami. Tak věřme, že to nakonec bude všechno jakž takž v pohodě. A teď pojďme otevřít Pandořinu skřínku. Tady jsou OMD na Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 Sinead O'Connor dospívává úžasnou Nothing Compares to You. No a komu se teď rozhodně nikdo nevyrovná ve světě fotbalu, je hrdiný brankář Kapvert, země, která se dostala na mistrovství světa, přesto, že má míň obyvatel než půlka Prahy. No a Vozíňa vychytal obrovské favority ze Španělska a internet se zbláznil. Jeho instagramový účet sledovalo před výkopem ani ne 50 tisíc lidí a teď už jich je 7,5 milionu. Hodně slušný. Mimochodem, dejte nějaký follow i nám, přinese vám to třeba lístky na činasky.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: případě Tiny bylo i na co koukat, třeba na tu bujnou kštici nebo krásné nohy, no ale hlavně bylo co poslouchat, což jsme mohli i teď na Hit Rádiu 90. Další velké hity za chvíli, teď ale už Eliška s dopravou.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D2 na 2,5 kilometru směrem z Bratislavy do Brna se v koloně srazilo osobní auto a nákladák. Blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona dál narůstá, počítejte se zdržením. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se tvoří kolona, a to od 182. kilometru. Za Popůvkami se osobáky pomalu rozjíždí, kamiony ale poskakují až do omezení v Brně. A kolona na Pražském okruhu ve směru z D1 k letišti už se rozjela, provoz je tam teď plynulý. Nicméně problémy na okruhu očekávejte v opačném směru, tedy z letiště k D1. Tady budete v koloně popojíždět od sjezdu z plzeňské D5 až k Ořechu. Necháte tu asi 10 minut.
2: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz. Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos... Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
14: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
13: www.mirakulum.cz.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Ve středu ráno přechodně místy polojasno, jinak pak teda převážně oblačno i zataženo, objeví se i přehánky ojedinile a bouřky, večer budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, nejnižší noční teploty mezi 15 a 11 stupni, nejvyšší denní 20 až 25, na jižní Moravě až 27.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Úterní odpoledne trávíme spolu na Hit Radio 90ka. Utíká to docela rychle, co? No, můžou za to ty božské rytmy.
1: Hit Radio 90ka a Ivo Alač.
2: Escucha el ritmo.

0: To, co jsme si teď dali na Hit Radio 90, Thank You, znělo i v loni na Holešovickém výstavišti, kde byla Alanis Morissette hlavní hvězdou festivalu Metronom Prague. Ten si k 10. narozeninám letos nadělil nový a větší prostor a tak se na konci tohoto týdne všichni sejdeme na letišti v Letňanech, kde nás od pátku do neděle čeká bohatý program se třemi hlavními hvězdami, které si tu na Hit Radio 90 taky často hrajeme. Manic Street Preachers, Nickem Cavem a Stingem. Taky se tak těšíte? Mimochodem, vstupenky ještě jsou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online.

0: a kina www.levnězčiny.cz.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svojí práci rozumí. Více na proxy.cz.

0: byla výborná Rosala s obrovským hitem Everybody is free to feel good. Díky němu pak dělala i předskokanku Michaelovi Jacksonovi na jeho turné Dangerous. To je to k albu, kde je Black or White. A o tom jsme se taky bavili v jedné z předchozích vypalovaček. V tom posledním díle o televizních seriálech jsme ale řešili spíše žlutou.
1: A víte, proč byly žlutý?
2: Ne. Já si myslím, že byly žlutý proto, protože tenkrát, jak se připínali tím dálkovým ovladačem ty televize.
1: A hlavně v Americe měli spoustu kanálů, měli jenom jako dva.
0: A měli barevný televize.
1: A měli barevný, tak to my už taky, ale...
0: Jo, někteří ne.
2: Tak aby upoutali pozornost, jestli to je teda ono, jako, aby upoutali pozornost jako na první dobrou, že prostě přepneš a řekneš si, někdo žlutý.
1: Najednou nějaká
2: jako...
1: žlutá rodina.
0: To dává smysl.
1: Samozřejmě český dubbing Simpsonových je považován za jeden z nejlepších na světě a když v 90. letech tvůrci ve státech kontrolovali ty zahraniční mutace, tak z té český byli tak nadšený, že posílali dokonce oficiální pochvalu Jiřímu Lábusovi a samozřejmě Martinu Dejdarovi. Musím říct, že z toho asi jako pánové žijou dodnes, ale neumím si představit, že by je někdo vyměnil.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Jak jste asi poznali, bavili jsme se o Simpsonech a o dalších televizních seriálech se bavíme v 9. vypalovačce, která je na podcastových platformách, YouTube kanále Hitradia a také na stránkách hitradio90.cz. Tak si to poslechněte ještě před tím druhým dílem, kterým na ten první navážeme, protože se v neděli tento týden začneme bavit o českých televizních seriálech. Teď už Cardigans.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Takhle nějak si to představoval.
1: Těšíme se na časozběrný dokument o Báře Basikové od Heleny Třeštíkové, který bude představen na festivalu v Karlových Varech a dokument by pak měl přijít někdy v září. Teď v pátek vyjde i soundtrack k tomuto dokumentu, ale na něm není bossa nová, tak jsme to dohnali právě teď na Hit Rádiu 90. No a za chvíli Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Takhle hraje Hit Radio 90 v úterý odpoledne, dá se říct si už podvečer. V 16.52 doznívá Hit od Undercover Never Let Her Slip Away. Před námi zpravodajský servis. Eliška bude mít pro nás dopravu, Lucie souhrn zpráv a já potom ještě přidám počasí.
1: Na dálnici D1 se na příjezdu do Brna směrem z Prahy tvoří kolona. Provoz brzdí na 185. kilometru a popojíždět v koloně budete až do omezení v Brně. Osobáky tu ztratí okolo 15 minut. Komplikace jsou na příjezdu do jihomoravské metropole, taky na D2 ve směru od Bratislavy. Kolony hlavně kamionů se tvoří už od 11. kilometru. A problémy hlásí taky Pražský okruh. Doprava vázne ve směru z letiště k dálnici D1. Zpomaluje se už na sjezdu z plzeňské dálnice D5 a poskakovat v koloně budete až po sjezd na Ořech. Ztratíte tu asi čtvrt hodinky.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Mají jen pěkné T-shirty, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息 和 银行卡号.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. bezpotisku.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Senkor.
11: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Krajský soud v Praze začne v září projednávat žalobu největší internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na více než 300 milionů korun. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště dopoledne uvízl autobus, vezl zahraniční turisty z Lince do Českého Krumlova. 4 lidé byli lehce zraněni a ošetřeni na místě. Autobus přišel při kolizi o část střechy. Podle policie řidič nerespektoval dopravní značení. Začíná atletická zlatá tretra. Závodit dnes bude 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour je halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začíná v 18 hodin. Hlediště má být vyprodané.
2: Ráno by mělo být přechodně místy polojasno, jinak bude středa převážně oblačná až zatažená. Objeví se i přehánky, ojedinělé bouřky, ty zejména odpoledne na severovýchodě. Večer by pak měly srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě může být až 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Když vás takhle čas od času vyzveme, abyste nám třeba napsali, které písničky z 90 máte úplně nejradši, tak to většinou vyhrávají ty největší eurodancové hity. Everybody, Mr. Vain, It's My Life, anebo What Is Love. No tak si rovnou jednu z nich dáme.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. What is

0: Jestli jste teď nedávno taky viděli romantickou komedii Nepolíbená s Drew Barrymore a Davidem Arquettem, tak víte, že tohle v ní hraje. Stejně jako to teď hrálo i na Hit Rádiu 90. Tolik R.E.M. a skvělá věc At My Most Beautiful. V této hodině ještě i náš pravidelný filmový hit v 6:30, no ale předtím třeba Pet Shop Boys.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky,
3: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
3: Harley,
2: Tomáš Klus,
3: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
14: Změnili jste adresu,
15: stěhujte se bez stresu.
13: Naše rada zní:
15: Stěhování Krbec všechno zařídí.
13: stěhovanikrbec.cz.
15: Stěhovací a vyklízecí služby.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
17: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
18: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
19: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitradiu 90 roznívá písnička z filmu, na kterém jsem kdysi taky byl v 17.30, což bylo první hlavní představení dne v mnoha našich kinech tenkrát. I v kině Libuše, kde jsem Ameriku viděl. Bylo to ale o dost později než den premiéry, která byla právě 16. června roku 1994. Dneska je to tedy přesně 32 let a proto jsme si titulní píseň od Lucie dali jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitradiu 90. Za chvíli třeba Roxette, ale ještě předtím aktuální info z dopravy.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. V levém pruhu na 122,5 kilometru se srazila dvě osobní auta. Na D1 zůstaneme. Před Brnem směrem na Ostravu se vlivem hustého provozu a dopravního omezení tvoří nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém jízdním pruhu. Poskakovat budete mezi 177. a 196. kilometrem. Osobáky ztratí okolo 30 minut, nákladňáky budou po pojíždě více než hodinu. S opatrností projíždějte taky na D2 na jihu Moravy. Na 2,5 kilometru ve směru do Brna se vyšetřuje nehoda nákladňáku s osobákem. A bouralo se i na Pražském okruhu. Nehoda je ve směru na Ruzyň na 20. kilometru na konci připojovacího pruhu. Srazila se tu dodávka s osobákem.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: devadesátka.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Když na dojmu opravdu záleží, dejte na výhled, který to řekne za vás. Restaurace Ginger a Fred v Tančícím domě. S Prahou jako na dlani, prvotřídní gastronomií, oblíbeným letním grilováním a dechberoucími výhledy na Vltavu i Pražský hrad. Večeře ve dvou? Ano. Party, která má úroveň? Rozhodně. Ikonické místo. Tančící dům. Ginger a Fred.
9: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Hit Radio 90. 90.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na ebLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.

0: Svatební den jako z pohádky?
1: Lázně vráž u písku.
0: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
1: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
0: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
1: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
0: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
1: Lázně.vraž.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
10: Ekokom.
11: Tajsko míří do Prahy. Smíchovská náplavka se 19. června promění v Tajsko. V místo plné exotických chutí, hudby, tance a skvělé atmosféry. Přijďte zažít Amazing Thailand Festival a objevte kouzlo Tajska všemi smysly. Čekají na vás tradiční tance, ukázky tajského boxu, tajské masáže, tajská gastronomie, autentické tajské produkty, exotické ovoce, workshopy i tombola. 19. června Smíchovská náplavka od 12 do 20 hodin. Vstup zdarma. Amazing Thailand Festival.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: já, nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Potisk dárky, bilabil, CZ.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě na

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Lyže?
6: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
6: Happy Sport.
5: Půjčovna?
6: Happy Sport.
5: Servis?
6: Happy Sport.
5: Bazár?
6: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
7: Happy Sport.
5: Happy Sport?
6: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
5: Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
0: Hitrádio 90.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.